Česač menšinu, dosyć mich je, tule su naše pokywy. W Zicach tam pola Spitankec je dale stawizniska wustajnca skwadnostnie jubileja widzeć, a to nietko w tydzieniu po jubileju. Zajemce muža si już jednie mies po południu 4 a wieczorom 6 wobladać. Studio Liška přinese medije na serbske se, dženca a juce može če se to nebylčicach vobladač, tam pozastanu mobile studia Lucie od rania dživečich do popoudnia na pol 4 na svijenske vuce. Přeprošeni su, mali kajštěž vulce, potekim džiči, seniorojo, šitce, potekim, može če tam nuje vědce vůspětač, abo tyž celé jednorje s vašim šmoradkom nimo přinč, jeli mače nekajke škule i prašenja abo čeže. Dženca zetka so budeska měščanska rada, a to popudňu 4, tyž zajímce se vězo vůtrobně na posiđenje prošení. Hrušćanska gmejnska rada zetka se potom juce večer, a to naposedmich v gratuni vonjuvije v obore horkach. Po hodžine pozdžiša potom se gmejnska rada pančicach kukovje zaji, sedmich v auli šule Čišinského. A poladnjeme tež kečplivě hižo raz na konc tydženja. V Budešinje šako svědča cvě konc tydženja Staroměščanský festival. Z zabavnými hučbami 19. a zážno 20. listotka vědže nás pjatk Serbska komorna filharmonia z Budešina tak rec direktně do nádružných kofijunio a baru město Sevilla, Barcelona a tež Pariza Valčiki cedža zárač, ale tež serenáde a polku od večera sedmich na vonem dorošču do měsče.

Dźesać mjeńšinow dona po wosmich je. Haja, naše nowosće we wobrazach, tež jako kiwaja wam kóždy tydźeń sredu tu pola nas a tež tutón tydźeń mamy tuž zaso impresje toho, što je na polu kultury a politiki Serbach takle zašłym tydźeniu ważne było. Kunst tydźenja hajtun však bie pelnjene ze svedźenjemi ze spiwom a tež ze hudźbu. Tak so zejcach 675 letne wobstače sły svědčili. Něšto kilometrů dále su pančicach Kukově, tamnejšie komunikacijské arenie, na svojbne svědčen přeprosili a zase něšto kilometrů ročo směr Budešin, měnujcu Kopšenje, su modostní vůbědžovanie Power Serbia vozročili. Šuče votam smy impresie naromadžili, ale pokukneme tež ještě raz do Rubělčic, džež su ekumenijský dvorový svědčin sobotu svědčili. A v Kamjencu tam však vábja karuselle, autoskuta a cokorová vata na tamnišu boršč, hiščač do jucišeho jusviča a my máme vězotež krásne impresie mjestrujim vo šulerským čahu punželu z města von na boršč. A tež vo hodžiju, tež hotuje so na 900 a postate v obstače tamnišie cirkvie sme pobyli. Tošo vidíte vodnětka na našej internetovej stronie a našej app MDR Serbia pod heslom Nowosće ve wobrazach. Klikče sa tuž na kóždu patra znuc.

0: A mój z Matejom jumpmy moj, skoczy moj nitko do pojezdczu, przetoż je na powosmich.
1: Serbski rozwóz. Pojezdcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Wjacerym wjecim staroniam w honi w Łużyce pobrachuje ladanski personal. Janek Włoczo informuje.
3: Kaj zdzieliću budeske honio-łužyske kliniki, redukuja to dla kapacitu we biskopičanskej starovni o nimale 100 miestnu na doromade 207,5. Z napravu chceća dom dołodobne zakovać. We menších starovniach, kaj štych karite we Budešine, Svjateje Moniki we Kamencu a Svjateje Ludmile we Krosčicach, pono tomu vulke čeže personala dla nimaja. Kaj šrekne vednica kroščanskeje staronje Monika Venclova, maja išče dosć personala ve domje z 62 miestnami.
2: Menše staronje moža tež lepe na vupade personala reagovač, tak Monika Venclova. V cerkvi Svjatiju Petra a Pavlova v Hodžiju tu kvilu portal a pobočne vrota zatvarja. Kajž zdjeli serbski superintendent Kristof Rome, su 4 drevane vrota odpovedne pomnikoške te ponovič dali a dalše kompletnje znova natvarič dali. Dživa je venke splidanja z vodruha převzala, kotraž je na zakralne mobilja specializowana. Vjacač cišt vočine vudavku, nježe 140 tisac euro, je evangelsko-lutorska krajna cirke Zakske převzala, zbytkma hodžiska osada sama pvačič. Cirke v hodžiju vopsti leca 950 let. Sič za serbsku reč a regionalnu identitu zari, pyta za klitu nových kursistů a kursistky. Kajž zamujči z džela, moža so zajímce vodnitka za cíči intenzívny rečný kurs serbštiny s mienom Domoj Přízevič. 12 miestnú zari má, hač do 1. oktobra požadania přijímuja. Od letuša apríla vukne na krabatom vúdvorju ve vulkých žarách jednače ľudí ve tukvilnom druhým rečnom kurzu serbsce. Kurs spichuje tej založba za serbský ľud a zviazkové ministerstvo za nutskone. Nošo projekta je domovina. Přichod žitarnie v hučinie z tej naračka. Kajše zdjeli rečnik zavoda Agravis Raiffeisen AG nemoža vykovarniu žita hižo viac cive leto vopospodarič. Za příčinu mienuje zavod předovšem stupace udavky za logistiku a vúďažovanie stejnišča, kajš tež přiverace nároky na kvalitu. Tu kvilu tam prúhuje, hač nemoža vodnožku za čas žňu sezonálne dále vúživač. Vukadišča za to je hospodársa organizatorisce z opravdomný koncept. Kotry štukvilu zdziewaja. W Hučinjanskiej žitorni su dotal tredu prúhovali, skladovali kajšte špicu za skut předávali. W obsie Džerio Lesa pola Miłoraza, kociš buchu za dale wiedzenie Wohožanskej jamy wusvojene, skorža dale před zviazkovým wustavovým sudnistvom. Kajš zdzieli zelena liga Kočebus ve svojim aktuálnym wokolniku, nie sudnistvo hišče vo skoržbe rozsudživo. Tohle chceža skoršnice náležnosť dženca v online-novom seminári tematizovač. Pravíznik predstaví miestrujem argumentáciu potrechených v obsedžeriu, ktoré šanze v ústavu a skoršba má a čerdla sú údaní juristisce dále za škyt klíme vojovač. A to one bychu naše povieste, kýž namakače dále na našej internetovej strone Runetak, kajž v našej dámodnej app, kýž reka MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Žive slibro, te pokaza dale cínače stopňo, hač doši ponia vostane skýry pancate v horní vúžice. Hakle poponiu sa potom trošku uvedri, noce mimo sucho vastač, júce zmieme za so tojšto svunca a bude tež čoplišo. Dženca to, haj, dobíme sa so spokojiť s maximálne 22 stopnimi.
0: Šitko klopve, šitko beži na pučach a na drohach. Tež z vašej strony nesme dženca ráno žádne boky vydostali. Jeli zopak dole nešto vúľadače, nám to vyzo rado prajče. Pak tu zvoniče do štúdia Matie při telefóne pod Budušin 7400. Kýba zapísače nám pojezč našej app MDR Serbia. Môžeče s nami četovač.
1: Serbský rozvoz.

Junowop Leto spěwa Michaela Melzerowa. Wo dobrym kralu spěwa Andreas Keske. A wo nowym žiwjenju Susan Himplowa. A nětko slyšíme tu najprve s Matias Kislinka, Lubost dlouhý má dech vůn zpěvá a jste mi nětko 8 hodin po 8.

0: Předstajće si, wědźće z karuselom sobou, kiž so 30 metrów we wysokosći wjerči, a nahdo by se ničo viac nestalo. To nesu netko na Kamenske bošči doživili, ale také se stalo v opetovarjam hamburgského ludového svedženja s menom Hamburger Dom, Mateo.
1: Kajž pisa viacere agentúre Spiegel Online, Tagesschau.de abo Bildnovina. Je se to ižo sobotu stalo v Hamburgu? Defekt bevina, so je so verčate karuzel ve vysokosti 30 metrov skoncoval, 23 ľudí sú z ním sobu jeli v tom okomiku. Policija voniła wobara, bychu z tojšto ľudžimi tam, zo bychu pomali. A 3 hodiny je dohromady trawo, do niše karuzel pon zaso fungoval. Nechtu so tam zraniu neje netko, ma ty v prúvačka, ke so to tam v Hamburgu stáč môr. Lica to sveča v Hamburgu 5 tydženju tak menované Hamburger Dom. Loni sú organizátoroja 1,3 milióny v opetovariu zličili. Hač do nedžele svedenišče traje, to môže česo tam vúspytač. A kus večer, hač naša kamenská bož, to tam v Hamburgu poteky mier. A kajše Katka prava, že si tu na bož dojdeče, to tvoču vám palce zo niče s karuzelom, ciace na ostaneče.
0: Dženca, mače potekim, hišče možno, že tomu se na karuzelách pravie urajtovač a ty šťuci ešte raz. Netrabače, stvahač do Hamburga ječ kamenci, že dosávate štavsu karuzele. Bo moje menenu, došť a nadošť vysoké.

0: 60 mjeńšinow do napo 90-ich, nědomje a tyž poladnjemy do dźensnišich sakskich nowinow, potom weseli so tam na foče Kerstin Krolowa wulki foto jej w lokalnym dźelu winowane. Posta lit zarodnistwo Krolec we Wudworju. Čeho dla kwitki z Wudworja prosčedleje dżerža, tak rika dźensniši titul serbskich nowinach, kotruž winuje, so předušim tyž Kerstin Krolowi jako wosobinje, Mateo.
1: Wočim, so dźensa rano rěči. A što čitamy w nowinach?
2: Hej, my z Serbami je so předsvižo derečuha a serbskich kupsov se jara váži, Kerstin Krolowa sakskim novinam přeradži. Lica, vija a tyka cici elementov za kamensku borš a s tym nic doš, tež ve pozadku kamenske boršče má za floristov vulku za mojitosť. Hižo nekotre lita koordinuje Kerstin Krolowa minuce rozdželenje nadavkov, zo nebe za žane zarunistvo prevele dživa bylo a zo by kužde takrec džil tohole kšefta bylo. Ona zjaza zarunikarjo s komiteom Boršče. Votladaja voto organizuje junu vopmesac tež estajne blido za floristo z vokoline. Haj 12 floristo a floristko so pšitim rozmovja vo nových trendach, vop vatiznach a votem. Što je nového?
0: Je liceče viac zonič vo Krolec zarodnistvě z Wudworja, dženstnišim lokálnym dželu sakskich novinov, je jim vopširny artikel věnovaný.

Si wědlki nadźwieć nědo mje a tu mam za was jeszcze raz pokiwy do dźensnišeho dnia. W Sejcach pola Spitankec je stawizniska wustajenca składnostnie jubileja sy tyż nietko tydzeniu po swiedzeniu jeszcze przystupna. Zajemcy może si już jednie mies po podniu 4 a wieczo 6 wobladać. Studio Liška přinese medije na serbske sy, dženca a juce pozastanu mobile Studia Lišky w Nebečicach, a to od rania 9 do popołudnia na poštyrioch na Nebečanskej Svidžinskej vůdce. Juce zakonči se Kamjenska bosč, a to na podvimaj s vůdčahom z města a na podživěčich ještě raz se Svidžinským začehom do města, z čeho je na reč měsčanosti a koncert orkestru. Chruščanska gmenska rada skadžuje so juce večer v gratuni vonjovije v obore v Horkach, a to na posednich. Po hodine pozdžiša zetka se potom tiž Pančičansko-Kukovska gmenska rada sednich potekim v auli šule Čišinského. Do runja Pančicach Kukovje prosi juce z Mirc zaradniskoho zjazka při kloštorskej vodže Eduard Luman na rečnu hodžinu, a to od popodňacioch do navečera na pol šestčich. Poslední raz za leca sče prošení na lečne kino do Strože, do tamnišeho biosférového rezervata. Pjatkminuce przedstaja tam tragikomediju Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße, Wieczo Wosmich.

0: Wažne słowo.
1: Madżensa Tadeja Bedrichec z Nebelčic.
2: Bo rěči, přeco. Nic jenož we wulkich dźiwach abo w Božim mši, ale w kóždym wokomiku. Tuž prašenje njeje, hač w rěči, ale hač se zvolnjuje při posłuchać. Dola buď skedźny, přetož tež nepřečel rěči. Won rěči samsno rěč. Ale nic se samsnym wotboladom. Won suje dwile, živi strach a čiri dospěcha. Jeho vůse vábjacu a vůtru, dokož boji se míra a pokoja. Vůn chce nemě a zvádu mě s čurikami. Vůn chce všitko to, što šbo zacpěva. Když nepřečili řeči, roště čeža. Ale když dokvane sucháš, slyšíš, že je Boží vůs jinější. Vůn netřeba rýt, že by slyšaný byl. Vůn přijde mělčo, ale nie se váhu. Vůn tyž úžaduje, ale bez toho, že by tvočil. Vůn koriguje, bez toho, že by zasudil. A samo, když će na češki puč voa, dary on tvoje vůtrybě mír, kotry svět vůjasnič nemůže. Tohle neprůje jenož vůz, ale průje, šo by tebi zavostaja. Tam, když bo řeči, zvostavaja mír, spokojnost a čišina. Přetož věrnost haru netřeba. Ona treba jenož vůtrybu, kotráž je čicha. Votevrena a zvolniva doš, so by ju slyšava, so by Boha slyšava.
1: Nábožne słowo k dni měješe dženca na toku a zamovitosti nebelčanskie wosady Tadeja Bedrichec.